Heel styri lolil, lololul, tjejkietna sierra jade lulu. Heel styri lolil, lololul, tjejkietna sierra jade lulu.